O, priateľu, o, priateľu, to si mi synu, jeba se mnou, to si mi synu, jeba ženu, to jsem byl na týden. O, priateľu, to si mi synu, no, to si mi synu, jeba ženu, to jsem byl na týden.